0: I was happy. Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Robíš tváre, krajšej tváre nie. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna.